0: Dráli vé, seint mú dé bíh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na gaile bheith.